0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

Radio B.

got shall get. Them that's not shall lose.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Elvis Costello, britský hudební génius, přináší ve své debutové desce My Aim Is True jedinečný mix rocku a punku, který v srdech fanoušků rezonuje již skoro 50 let. Tato 440-letá edice, vydaná pod labelem Demon Music, odhaluje Costellovu neodolatelnou schopnost experimentovat se zvukem a texty, čímž stvárňuje svou erudovanou a úzkostlivou osobnost. V rámci těchto 104 skladeb se posluchač ponoří do nevyčerpatelné energie mladého umělce, zkoumajícího rozmanité nálady a žánrové textury, které jsou stále stejně aktuální i v 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu
2: Big Beat na Bčku. To může.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

Don't stop. Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Behemoth, režírovaný Tony Gilroyem a s Pedro Pascalem, v hlavní roli zkoumá problematiku hudby, paměti a rodinného dědictví. Hudba v tomto lirickém dramatu vyvolává různé emoce a propojuje minulost s přítomností. Vytváří emocionální cestu plnou nostalgie, ponížení a dlouho zapomenutých zranění. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na rádiu B.
4: Hoď se do klidu s rádiem.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Rádió B.
1: Come on in, you fuck pigs, let's have a fucking go.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Elvis Costello, britský hudební génius, přináší ve své debutové desce My Aim Is True jedinečný mix rocku a punku, který v srdech fanoušků rezonuje již skoro 50 let. Tato 440-letá edice, vydaná pod labelem Demon Music, odhaluje Costellovu neodolatelnou schopnost experimentovat se zvukem a texty, čímž stvárňuje svou erudovanou a úzkostlivou osobnost. V rámci těchto 104 skladeb se posluchač ponoří do nevyčerpatelné energie mladého umělce, zkoumajícího rozmanité nálady a žánrové textury, které jsou stále stejně aktuální i v 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Hudobné hity v rytmu tvého srdce.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Rokuj s náma na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Elvis Costello, britský hudební génius, přináší ve své debutové desce My Aim is True jedinečný mix rocku a punku, který v srdech fanoušků rezonuje již skoro 50 let. Tato 440-letá edice, vydaná pod labelem Demon Music, odhaluje Costellovu neodolatelnou schopnost experimentovat se zvukem a texty, čímž stvárňuje svou erudovanou a úzkostlivou osobnost. V rámci těchto 104 skladeb se posluchač ponoří do nevyčerpatelné energie mladého umělce, zkoumajícího rozmanité nálady a žánrové textury, které jsou stále stejně aktuální i v 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Behemoth, režírovaný Tony Gilroyem a s Pedro Pascalem, v hlavní roli zkoumá problematiku hudby, paměti a rodinného dědictví. Hudba v tomto lyrickém dramatu vyvolává různé emoce a propojuje minulost s přítomností. Vytváří emocionální cestu plnou nostalgie, ponížení a dlouho zapomenutých zranění. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Román Černý kos, oceněný cenou Magnesia Litera, čerpá z konkrétního případu únosu a zneužívání dvou chlapců. Autor Jiří Klečka propojuje kriminální zápletku s psychologií postav a zdůrazňuje hrdinství, které nezávisí na temnotě prožitků, ale na zbylém světle v nás. Tento příběh o odvaze má hluboký psychologický rozměr, který posluchače strhne a zaujme. Herečka Štěpánka Ranošová zemřela pouhých 14 dní před svými stými narozeninami. Byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a celý život zůstala jeho věrnou členkou. V 2021. roce získala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Na pražském letišti byla slavnostně zahájena výstava Václav Havel. Příběh v obrazech, kde je zastoupeno 25 autorů. Návštěvníci si mohou prohlédnout ikonické snímky z doby sametové revoluce a Pražského hradu. Výstava navíc nabízí neobjevené perly, které byly dosud přehlíženy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew Jay a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, zde zahrali z oslavy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hoďky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se překopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box.

říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harleyho a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prostě kdo jiný než Dave Lee, neboli Joy Negro.

No a vážně mý posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Takže jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk Dead a teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Quiero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vychutnejme si to sluníčko.

přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem. Ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. Na tohle to je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu D-Box na Radio B.

chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu. Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá deepovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči. A myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu, takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a tohle je náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times. A vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přeložil do ohně, tohle je NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio B a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J, právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhý době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna a je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, nevadí. Tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: tenhle týpek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Týpek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych to jenom řekl, ano, musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox. Stále.

No jak už to v našem pořadu často bývá, tak krás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vella. Takže jsme v středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vella. Takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu.

No tak Ondra nám říkal, že tahle věc je dead stará. Animist Supa Dupa Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

právě stále pořád posloucháte pořád D-Block, 44. díl, je s vámi Andrew J. a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Ionic a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

Tak já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin'. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích. Je to taková příjemná záležitost. Tak se mějte, přátelé, krásně a do dalšího D-Boxu se na vás budu těšit a mějte se

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Ze španělštiny přichází následující track zvaný Libre. Jsi to vyhledal, znamená to volný, uvolněný. Takže se pěkně uvolněte a nalaďte do letních rytmů.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Second time you shot.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiacs. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Wow.

Takže tohle to byl pořad exkluziv na rádiu B, já jsem DJ Spin, doufám, že jste se bavili všichni stejně tak jako já, protože já jsem si to moc užil a budu se těšit na vaše uši, protože připravený pro vaše uši mám zase další set, takže se uslyšíme příště, takže mějte krásný týden, víkend, záleží na tom, co končí a co začíná. Že si jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče a jestli máte volno, tak vám přeju příjemnou zábavu a načerpejte energii na další pracovní dny. DJ Spin se s váma loučí, pořadu exkluziv na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.